0: क्लास तुम कुफा भी
1: अंदेवनी मालगासराई नु मालगासरीन संजी सिंगी रिफ़ बम तीन ब्रेरेरी केफ़ कस कस चिम तीन सुन तीन मालगास दिलन दूसी dirany angano fizimianakavy ao an-tokantrano tsy misy ray miteny malagasy intsony voazanaky ny hafa hatrany anaty fony rasendra izay mpamangy miteny malagasy izy mianakavy ndrao mangasy azy tsy hainy mamaly ireo malagasy avany voafatotsy ny hafa ny lela sy ny vavany raha miteny gasy zay miresaka aminy raisiny mihitsy olona ambaniny miteny ny vahiny no ataony lazany fa mahamenatra ahy zato teniny razany zay ny zava-misy iainantsika etory inona ny toyny ahoana sy ahoana hoy a mamaly rehefa atso azy de honohono sisany teny malagasy ny andro avy angamba aoka ho teneniny tsy olazaina tsotra tsy afeny teniny ny gasy de ando ny azy zay tsy leviny ny vahiny andi ny tombony andeviny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.